59 centov za kilogram. Moldavské hrozno len euro 69 centov za kilogram a paradajky šeri voľné len 35 centov za 100 gramov. Navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pôjdeme, hádam, nie?
1: Deci naše, to je všetko.
0: No, ešte počkaj jedno, vedeli ste, že teraz, keď už ideme do finále, dnes po 16. hodine, hádam, Verkina fistula bude 90 000 eur a po 10. bude 20-násobná šťastná hodina. To len aby ste vedeli.
1: A opakujeme sa, aby to nebolo aj, ale fistula, dobre?
0: A ešte jedno opakovanie, kto nie je registrovaný, nehrá, poďte na to.
1: A nech je to ranný poslucháč, nech je to ranný poslucháč,
2: nech je to ranný poslucháč, nech je to ranný poslucháč, nech je to ranný poslucháč, nech je to ranný.

69 centov za kilogram. Moldavské hrozno len euro 69 centov za kilogram a paradajky šeri voľné len 35 centov za 100 gramov. Navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.